po překvapenki vězo hudžba, serbská hudžba v serbském rozvozu je zdžela překvapenka, zdžela pak tiž nic. Když máme vězo malý hudžbný přelad, ten je hodině dženca například slyšiče Kristofa Mikrošku. Ja neviem, vo kým Ralf Borzy spieva, ale nide nie Renšu znal. Koho dremi ní? Znamo Sofiu. Sofia nám tiež ešte zaspieva. Živine často je překvapenie. Najprve pak, že dále Jenžesce z JJ jednače minčinou po pečích srbský rozvoz. Přeje vám dobrý štart do dňa.

Z počátku sú vania dremenia, zo sú púče naše končinie svobodné. To tak daleko tiež přitrichy, jeno ješ načo som zábil tu budešine, kaj ješ Katka Ižo Narečová, je so pálivo, respektívne so hišče páli, voňová vobora je hišče namiestne na parkovanišču tam pri Šlibenovej, kdež prijedžeš z A4 budešin zapad dele, potom smio budešin, tam na tutom pendlerovom parkovanišču je so pálivo, respektívne so hišče hašenské dživa odmývaja, tohle je Šlibenová zaurena, tuž dobiče jeli tam, voko do Budyšina jedeče hevak, si dženca inajši puč namakač. A kde sme při vopka, že poladame skrutka išče nedom na vedro, že in zají so svunčne, skunči so svunčne, miestem pak převažne mročele, jednotlivé spátky sú možné, při maximálne 20 stopňach.

Tu časnie vodme vasa najsłavnejšie kolesovarske vubedžovanie sveta Tour de France. Dala při nej moža so mesace trajace přihod, vulke očakovania a sonne drude jeničkej kšivice zničič. Rune to je so nemskému kolesovarskému profije Floriane Lipovici stavo. Lonči bronzový medalist, co čera při jezdženiu na čas, vali do vodžnika prasne Nemce Bordstein a se při tým klučoku z vama. Za neho je tura s tým dočasne zakončena. Jenom ještě 2 dny potom se doběše se tež Dana Jonas Wingengar po nezbožu se zvamaný klučoku od Tour de France rožanovač. A s tým pobrachuje taj muže žoutem trikové, tady Pogačary, mjesto nedom 2 ze svojich najsilnějších konkurentů. Za Lipovica je to v osobě hoko runie na sledovacích etapách Alpach, což je ještě raz o místnu na pódiu vojovač. Jeho týmový kolega Remco Evenepoel dobit rečerovše časov ježdženje, tak pravě svědčič pak tým potom nemůžeš.

0: što jeden a cíceteho júlia votedač. Nastupa to projekty, když je spichovanská zuma vyše hač 10-10 euro. Tak zdjeli založba za serbský lud. Za projekty uspichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 milionu euro přizvolilo. Bych o tom jestru im kúždoletné prostve vo spichovanie vumilského návoda a probových levou kuru, rejovanské skupinu, ansamblu a dživadvoj skupinu. Na Parcovskim jezeru odmeja sa tutom týdženiu nemské mištrstva za pfachta Gulčhome klasy Y. Niedže 40 do pousta v občelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištrstva vôduje. Již z leta 2016 vúžíva sa Parcovský jezer, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbeďovania. Hač do soboty mištrstva pfachtakovoch čomu traja. To bych upojezdče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čentrano zmieme ešte to ešte svunca, biehu dňa pak čím viac mročilo. Vostanie prevažne sucho, takhle navečo pšičanú ze severa sem šviele. Žive sliebro stupa na 22 stopňu. A tiež júce so svunca a mročile vodmeniti, tiež júce zaso máme ze šviele miličič. Piatk potom zmieme viac svunca a prevažne vostanie sucho.
2: A tiež, když je rejne ráno čerstvé poveto do domského alebo do bydlenia puščič, jeli budečne bydliče na to dženca prošu spuščeš, ako so tam na parkovanišču pri Šlibenovej bateriové skvadpali, kaj ešte povesčach svyšeli a dla toho je tiež Šlibenova zaurená. To pak jeničky v obkanem pokiu jeli by urania ište nešto uladače prišiče so rade polanaju pak telefonisce alebo napisajče na maj povesč přes četú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
2: Štyri menšiny pana pošestčich dáleže s Ralfom Bozijom přejemuje dobranie.

Při najväčším Jizorusakskeje wot jutřišeho zaso poriadne sveča Festival Break the Rules, dže do přichodného kóla, dženca so tam hižo kempingova niščo, votore a potom stej hač do nedžele tam viace hač 70 hudžbnikov na štyrioch jevišťach. Vopčila som ja s druhým 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu přibrio kúpanie beach volleyball party over watch a prvý raz tež malé party direktne přivodže a tež překvapenku zaso zmeja, štujíš sobotu večok tak menovaný primetime cibilky najednač na vodnem jevišču ústupí, to so hakle krutko do ústupa vozevi. Hoja dokud so to šo tak rec nedom před našimi duriemi odmiva, so vizo tež viacore serbske skupiny tam na púč podáča. Potajkým všem serbským odostným přeju veľa vesela, keď bude naso a píče tež raz jednu vodu a zmiče sa iznajmenša za júce, dejščíkovi kej psobu. Dalšie pokyvy za dženca, júce a koncedženia mám nedom za vás.

0: Christoph Haas, my slyšeli Hollywood One, spieva a netko slyšime Cecíliu Zelnakovú z Pančíc Kukova. Nábožné
1: slovo. Z dohola ve Rome přinese mi ľuba znata miestruj malé flyer s doporučenom zemretoho bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rekaja smimia, ďakujú so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú miesobnošť. Sú to prešo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scivavé zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokud so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Ričme me sobu, ladajme si do očov a podajme si vujednansku ruku. Konflikte nemôžeme nikde napríklad prešmorať go rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobné počinky vúvivač, rozč a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvíľu za čiché rozpomínanie dňa. Smiem vám, dženca, vúľke kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú so za priposúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslemi preblízko prišla.
0: Praj Cecília Zelnaková z Pančíc Kukova na Božnom slovie na roku Fonskej vikarie. Ste mi aj cí do šestčích.

0: Šularja su vas reč zaslužených poznín, ktoréka zo su ze svojbu dovalu, abo je nohe raz linja pasu, abo so dženca na festival podaža na Break the Rules při Bavodskim jezeru. Nekoci pak, vo sebie starše letniki, se poznínske dživo pytaja. A to, že nic jenoš v srbských institúciách budešine, ale tež v závodách na úse. Lydia Mačijová je staroní sviatie Ľudmile v Krusčicach, poznínsku dživačarku Zetkava a nám rozpravia, što názorní a na čo lutuje.
1: Vobedlerio staroní sviatie Ľudmile, on je ve svetve rumnoši snedaja. Na kotbe ste i bú s hadrešom. 15-letná Dana Kacerec pomá do Monike přiděle.
2: Monike Jens hát kúpele čistoční mód, špunvano hát flíse na tých činách. Čora sa ja vône zakotiu čistočinu a šo hája som trausil kva. Jo, vanka tam tej újke zároče.
1: Dominik Bosko hojo dáva jej pokyvy.
3: Co sa to šo hodí, zo ste vobydlili, môža tohle ten úzniky užívať? Bez to za strach v obstech za slunenie v obstomu, tak ešte mokré.
1: Več hodin traje živo džin šuloky v Staroni. Ráno v osmich přijede s mopedom ze Smeržacie.
2: Dokež tu moja kmotra živo, a ja som z nej všetko ten přes genéa sociál tu bola. A to som je hajt ľubilo, to sa cvo pon joči, že už ja tie jo poznajem a potom nie také cúze.
1: Za prozínske živo pláča v Staroni po tarife. Dana prajzo dostane nekak 300 euro, z čím še ja raz pokojom.
2: Za jednu dovolnosť a tam einfach kus nešto ležem.
1: Venica domu Monika Venslova stajne prostvu vo prozínske živo dostava. Leca sú to cio šulerio. V domjacnosti za po svojich názorniniach rade hakle šulerio vo 17 let.
4: To môže sa šun kus liebe na nich spúšeč, oni sú samostatnejšie a ty boli dokladnejšie. Dokýž má to tiež, oni majú kontakt tam se zjedžu a v dobe tiež hygienické vúmene na spelnič a to je pon zvistate, pon tiež šun liebe zi sú nekú staršie.
1: Dživo pola Dominika je od 15 let možné. Dominik Bosko hojo má prozinské dživo šulariu za dobrú vec.
3: Na kúže pat, da ty ľudia, môj ľudia, ty kusk te dživo v obuky značúk, nevšto také šo, stáno sa dživa, ve také domách, alebo trúče, alebo ešte tam, kde šmole dživaš koča. Što k tomu súša, što pon na nich pošuli čaká. Jeli voj na štúdie, nenže.
1: Dana Kacerec tre dživa v prúzinách v Staroni, požišo pak ce fyzoterapeutku vuknič. Vednica Venzelova vie, zo je skere šulovský praktikum buď do pohovania.
4: To sme mu opravdu zno doživili zasu, also to tež bude leca, naša bučomnica, kde še pred dvima letom aj tu praktikum činila. Musa tiež stajne veselimo, když mu máme tiež tu z našej blízky končine, môžemo tiež šulorám poskyčiť dvukubáno. A zi sú to mačano rečne, to vyzo tie rejne, ja za tých robilero, když môžemo ne tiež s našimi šulorami sábovať.
1: Šako je mačašina vo sebe v koroniach a ládaniach kľúč k bližšemu zeznaču pacientu a robileriu.
0: Kak odbeží prozninské dživo Staroni, sme rovne slyšeli. Tež pekarní ve Voklecach majú zase dve šulerie za prozninské dživo. Onaj pamätaj tam mlokové cauty přijotovač, vukavataj popriančky abo pokvadžetaj tykance. Pekarka Teres Martinová chce tak modosných za remieslo a povanie zahojič.

0: Чеходла? Как? Что? Лексия, прошисо!
1: Mi to nejšie žene napadnevo, že si ja jeho dokvaniša vobladám, to spoznajú. A si jeho hižo raz na to narečova, hižte nic. Nemáme prajva, že on dženca hižte raz kvičeri k nám činže. Haj, on si to hižte jenu celé dokvadne vobladám. Vodboga je to jara dere vidieť.
0: Vítaj, taj. Ho, štodava jeho dženca ráno zabiera.
1: Skereš tu, Lexio, náš susod Tomáš. A jeho šia, kýž je na jednom dybku pomene kunškojta. Kajž brek, so by nešto kunškojte spožeral, ale jemu, že so s tým derie.
0: Vojstaj pravaj detektívaj.
1: Vyš ty snano, što v Tomášu je šíci?
0: Hoj, myslu si, zo je vama jeho háda môve jabúko napadnulo.
1: Háda moje jabuko? Zvodke da tute zapšieče pšinže.
0: Starý legendže, so poveda, zo bieštaj tola hádam a jeva prinjej človekaj paradízu a zostaj jedvoj zakázane pôd, kotrž je hádami šíciac vostav. Pozdišo je so prajivo, zo by to jabuko. Byrnež vo jabuku Biblii reč neje.
1: Ale čvak jabuka to tola nie, pola Tomáša, abo?
0: Nie, to, štož pola Tomáša viditaj, je škytný krmst.
1: Krmst? Tu te svoj hiše ženie svišala nesem.
0: Niemsce mienuje so tunžil šelt knopel. Knopel je serbščine krmst.
1: A što tunle krmst tam čini?
0: Vun stabilizuje krk a škyta vosovky.
1: A maja žony tež hada moje jabuko?
0: Haj, pola žonu nenarostče tak spiešne a vulke kajš pola mužu.
1: A zvisuje to s tutým testosterónom, tadio, haj.
0: Tun testosterón postaraso vo vúbši vos a dlieše vosovky. Přes čož tun škytne krmst, abo te hada moje jabuko bule narostče hač pola žonu.
1: Derje, sem čipne na Tomáša dženca večo, ale neudžeraj tak na neho, prošu. Haj, haj.
0: Přeju vám aj riane deň. A dajtaj se ľubič. Tun čas s Tomášom.
1: Ďakči, ďakuju.

0: Polícia z G.
1: Start z pola Radeberger bu miny nich miesacach wo viacere tysace euro wopšu dženy. Vosem a 60 letny pytašte internetče za investmentom z lukrativní renditu a buvod kriminelnich zjebane, a to vo 100 a 50 tysac euro. Polícia warnuje, geht bujče při lukrativních poskytkach ve internetče, vúživajče miesto toho service centrálu za přetrebáriu a dajče so pola vašeho kreditného instituta poradžovač, tak oni písaja. V protecach bola halvštruva sta so punželu nezbožo, dokýž šofér auta předjezbuza. 49-letný by se svojim fortom na vôni droze popuču a mieše vodpolat kamiensku drohu do smiera na Henarstovsku drohu přepričič. Přitým převidieše muž pošim zdaču předjezbu cia postelitnie v Renoče a Prasne. Sobojeduce Renota dovezechu lohko zranenu do kliniky. Škoda na automaj vúčini 7,40 euro. A vonjevo vobora bie punželu večo počnice popuču. Při vopkođe na drježdžanske droze rozbuchne přizemju k přitiknjene aku a so paleše. Zranio so nich do nije, škoda vučini 100 000 euro.

0: a probowych lewo koro rejowanski skupinu a ansamblu a dživadur skupinu. Hižo zakončene su vulko projekty, kajž napríklad nemsko-serbske dječace miesto Hojki Vojki abo Dudakuje festival v Slepom. Na Parcovskim jezoru odmeja so tutem tydženju nemske mištorstva za pfachtakove čomy klasy Y. Niedže 40 do posta vobčelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúživa so Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbeđovania. Hač do soboty mištorstva pfachtakovoch čomu traja. To bych upojistče, kotrž namakače tiež na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Čence ráno zmieme ište tuž do svunca, bielu dňa pak čím viac mručilu. Vostanie prevažne sucho, hakle navičo potom šičanu ze severa sem švíle. Živé slibro stupa čence bielu dňa na 22 stopňu. Tež júce so svunca a mručile vodmeniati, tež júce zaso máme ze švíle miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostanie to sucho.
2: Jeničky pokiju na vopkac z vostanje, zo je budešenje šlibeno a tuto vojena dla dale zaurjenja hevak šo svobodne, žane vyskače pri pučach, jeli pak so to bioranja zmini a v nešto uladače, přizoče so rade pola najupak telefonistce abo zbovješču přes četu funkciu app MDR Serbia. Hevak přemoj, Katka, ja vam dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
2: A dobrý start do dňa, srieda na vás čaká, netko čaká na nás. Boščili byť first, peč po nám po sedmich.

Andrea Špitanková chce spievať, no hej, to ona nie je jenička. Mne tak chce to rade Matias Kiesling a on to smie. Mne tak kajš Zara Brečnerovec svoje šedné sony, ona nám zaspieva. A to je Šanku Rielce, no slyšíme příštej hodine. Jako prvně pak se do menšinou posedmých smě doktor Taste.

0: Rečnik učik srpskim rozhlasom.
1: A dženca, če tak riec z doktor Janom Šočinni do zahodu.
2: Viesče vy, ľubí sluchario, što sú rieveň, rietvička, romak, mírik abo baňa? Nedávno kolega hordže povedaše, kak vujky je rabarba v jeho zárodže hižo narost. To dopomných sa na to, zo bych hakle nedávno starú vúčbnicu za 5 letník rukomaj džaržava a v nej listovala. By to dživový zešiok za vúčbu šulskej zárodže, potekým za předmet, ký sa dženca hižo nevúvúčuje. Zajímavé bych ju tam zapísané pomenovania, kajž napríklad rieveň, miesto rabarba, abo tiež rietvička za radisku. Tudy jevia sa tiež aktuálnych dvúričných svonikách, ale sa stajne bole pozabývaja. Dokež kýla dvúričný vúživa džen a husčišo k nemčinie bližšie variante vúrazu. Podobne vújče zviesčame pola vúraza spargel, za nemské špargel, miesto romak. Pola zeleria, za nemské zelerí, miesto mirika, abo pola kirbsa, za nemské kürbis, miesto vúraza baňa. Škoda popravom, ale tajke je rečne vújče.
1: No hej, vo romaku sem ižo svyšal vo rieveniu rietvičce a dalších menovaných nic, ale hej, srbština nie je přeco tak lohká, no. Inak je to, že živenjom znamenča, meni to Matias Kisling, 7 hodin, 17.

To je Ozzy Osbourne, Jensa před letom, je zemřel, tu již svědčí Jensa při ně posmrtnine. Dreamer, jeden ze svojich najznačnějších zpěvů, Woon Sonny, v lepších dňách. A o čím Sonny zahabrečne dohrad? To netko zonime. Šeš menšinou, da napovaz mich.

0: traktorom ručo jít, a s přípravěšekom, a někotře skoro od nule zbude započet. Tam je to pon celé Češko.
1: To praje rátar Paul Matka k prozninskému dživu rátarstvě, kotře prozninské dživo například v staroní na šulorio čaká, to slyšíte tu za 10 minčinou. Nitko je 9 minčinou, po napůl 8.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková Spančíc Kukova.
2: Z dohola ve Rome přinese mi ľuba znata mjezdruj małe flyer s doporučenom zemretoho bamša Franciskusa sobu. Sú to tři svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smimja, džakuju so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú mesobnošť. Sú to přehošo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scyva ve zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečestva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnošti, kotraž abo dokoľ so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Ričme mes sobu, ladajme si do očov a podajme si vujednansku ruku. Konflikte nemôžeme nikde napríklad prešmoradko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobne počinky vúvivač, rosť a pôdenešť. A když nakýla so džín, vozme si dobrú kvíľu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vúľke kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Čakujú sa za priposúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslimi preblízko prišla.
1: Nábožné slovo sme slyšeli od Cecílie Zelnákovej z Pančíc Kukova na roku Fánskie vikárie. S tým je nedom 4 menšiny do 8. Slyšíme ešte Editu Gorniakovu z Andromeda.

0: Wulkotne je živenja, a wulkotne je pozadnje tež tu přimný studiu, všako je Katka nedom tu ostava. Šo inéša hač wulkotna pak je namoc, když so ľudžo zeznaja maja zväčša zasadnje, najprv raz do veru, ale što, když so tola ukopa, so je nový přečel, abo samo partner namocne Katka.
1: Runje dlato zmija v Irske netko nový zjavný národný register, a to vo ľudžoch, kociš bychu doma namocne, abo buchu dlato hižo zasúdženi. Tak môžeš sa dočasne informovať, hač je potenciálne partner zajšvosti hižo namocný byl. Nastok k tomu by pat Jennifer Poole, 24-letná mač, dvejú džistči, kotraž bol od jej bolšieho partnera 2021 zamordovaná. Poole nevedeše, zo tun hižo v ex-počahu partnerku nadbiehovaše a zobie dla toho tiež hižo zasúdžené. V onlenovom registre vozivia so netko zjavne miena osobu, kotraž buchu češkých pátu domiacie namocný dla zasúdžené. Registruja som jazdrujem vumocovania, sexuálne nadpade abo tiež, když sa partnerky bija abo čelne nadbehuja. Brnež register zjavne přístupne byl předleží abo podleží přiúšim vistým vobmezovaniam a sa stajne od zamovitého súdnika samého rozsúdži, hač sa pad online vozivy abo nic, a tiež vopor drbi vozivieniu přiúosovač. Brnež to potom vizo bezmiena bylo. Skúčičeľo muža najzajšo cíleta po zasúdženiu prostvu vo hašenie zapiska internetče stajč a tutun online register je tiež netko hižo vozivené.
0: Vo nôsce online registrie vo domiacej namoce v Irskej rozpravieše Katka Pöpelec.

0: Je 8, do napoči väčších a nitko.
1: Přejeme z Božo.
0: Dženca svieči Kruščicach kniez Peter Hoza svoje 75. narodniny. Na tutem puču přeja jemu svoj ľubý z útroby, daj vo zbožo, bože žonovanie, dale v obstanie krutú strovotu, spokojnosť a do přichoda šo najlepšieho. Zbožo přeča podpísali sú manželská Lenka, Džakone Džiči, Marcel, Bernadette a Adelheid s manželskými, kajštež 8 nučko Johanna, Julia, Pius, Metod, Markus, Kilian, Josef a Lucia. Čišice, vjesela sođenca na rjane sveđe. A dokež je narodnina Peter Hoza vjele ljet jako tu bist pola kruščanskih muzikantov soborao, mame tu njetko narodninsku pjesničku, kruščan muzikantov za njeho, dajče sebi ljubič.

0: Jana Podževečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöbelec.
2: Dobaranje. V budušinje pali so včerajšnjega popodnja bateriju v skvat na Šlibenovem parkovanišču. Vonjeva vobora je z niče 90 pomocnikami na mestnje, a so palace kontejner v obstanje z vodu k vodži. Vjacari vobedlerjo doberu silnoho kura dla svoje bytlenja v opuščič. Škodne mačizne pak poujece mirili nesu. Mieščanske zahradnictvo šitkých vobedlerjo namovja, vokna a durje zaurene džeržeč a klimove připrave hasneč. Čeho dla so bateriovi skvat pali dotal jasne nie. Potrichene milinove kontejner svuži tomu, kabvanja milinovi suči vurunač. Vupade miline po mieščanskim zahradnictvie budešenje nimaja. V industriovom parku Čorni Pumpje je firma Altec jeden ze svoju dveju projektu zakončiva. Přitom džiše vo speciálnu metodu, kotraž by litium-ionove baterije efektivnišče sčiniva. Kajž firma zdjeli, so za to nječivalce pozitivnih testov žaden kupc namakao nije. Dujš pilotovu připravu zaso votvarja. 12 milijonu euro investiciju je s tým zubjene. Altec chce so přichodže na svoj tamny bateriový projekt koncentrovač. Krutu bateriju ze sele, nikla a keramiki. Ju so zromadnje ze Fraunhoferovým institutom vuvili. 46 milijonu euro spichovania moli za to vod zvjazka dostać, praje Altec. Na nekotrých serbských kubvaniščach užívajú lične prostniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí so na šulské ležonosť či nový šulský hod. Ze spočatkom prostnin sú s vúboko tvarskými dživami započeli. V Vorklecach sanieruje pěstovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskoče. V Krosčicach sú pěstovanie s vopšeným zanierovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvarské dživa predvidžané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do konca mesaca votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyššia hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 milionu euro prizvolilo. Bychu to miestrujem kúštoletné prostvy vo spichovanie vumilského návoda a probových levov korov, rejovanský skupinu, ansamblu a dživadový skupinu. Hižo zakončené sú vôľko projekty, kež napríklad nemsko-serbské dječace miesto Hojky Vojky abo Dudakuje festival Slepom. Na Parcovskom jezeru odmieja so tutým týdženiu nemské mištorstva za pvachtakové čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelených vodošportovcov a čomov vočakuje prvý parcovský pvachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúžíva so Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vôľky za vodošportové vôbiečovania. Hač do soboty mištorstva pvachtakových čomov traja. To bych upovězče, kotrž namakače tež

0: Hej, Rio, ja so tiš, vo sebi je vleče na vjesnych svedženach, ale lečný čas nie je nož čas lečných, vodeče vjesnych svedženio, ale tiš dovolový čas. To reka, tak nekotre škúlie firmie, dobia zmenie ľudžimi vujnč, ale dživa nie je hunie von menie. Tu iš sú šulario, kýž tam prozinach dživaja a menče nadavky vukonieja, víta na pomoc. A naopak, se za čas šulských prozinov, pomfenko za služič moc, je vo sebe za starších šulario a za študento atraktívne. Ale džeda so im také možnosť, če docva skiča. Začarovšim večer v Radvorju je so Franz Richter jich čipne vôprašoval.
1: Co to je prozina džiova nidža?
2: Jede škola RKV prinom týdenu.
3: Som ženca započal, ja džiujem dva týdene v parku za Zaurio. Konkrétne ja tam stopu od tých dinosauriu, reču, von Wopatki, Sromadžim.
2: Hej, ja som bola v druhom týdenu po serbskej šnujnžoč. Som tam cídne fóta skenovala, ha dva jednú kus texte na serbse přeložila, ha jedne malke naprašovano štáčva.
3: A ja som bol pôznach podľa moja nana,

0: George, small dacke stunne naturally, stunne waterally, pagode naturally, waterally, ah ja.
1: Jasen bo prinja druj a nike cici tijin te George. Prinji tijin sa bo pohauša ve pančicach, ha druj tijin sa bo ve po pičtreppen ve vušu, a nike sa po smolic Franka, abo te po menana su bunadžo.
2: A što su tam také pontuje nauki boli?
1: Tijin pohauša se a trebao vitski, azo ka nike metal en kantvač, so oni nisu tak vutre, potom te štancvač. Musel ty byli na montáži, vždycky zatvářič. Druhý týden po píčtrepem se nikak podobně to sám stačilo. A někdy jsme na cíši a hype.
2: Jsi to prosím na George Boa?
3: Ha, já jsem prosím na George Boa, to když chci a peněz zaslužit, za moje prvné bydleno.
4: Po čornáky, tam jsme zrůmali na tvorniši vůli. Já jim lidem okus na auto, na zadatě flepu. Za party.
2: Jesse de Dior, što se de Chino?
5: Ja sam po te firmu Dvodejec, to je jedna tvarenska firma, Dior. Vizo ja lutuju te za moju jezmnu dolnošć.
6: A ja sam Malešicach, bisto ani Dior. Tako še ja ljubuju džiči, a to bi ja rene čas.
2: Se te prozina Dior?
7: Nije, to ne leto nic. Na haj, ja neki nesmi čo namako, ja pa mam na kujže pat planovane, so co ja prišem leto zase Dior.
8: Ljubi ljudžo, ja sem sobo ličil, da bih ju 12 šelakih možnost, čo za modoh ljudži aktivni bič prozninah, a se nešto zaslužič. A oni svojo šansu očividnje uživaja. Franz Richter je son naprašoval. Vo dalši maj prikladomaj, šak sme dženca rano to hunja ižo rozpravjeli, a to vo proznimskim džile v staroni a ratostve.
9: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing?

Serbska lidot rježdžanach je dženca večer šestčich, dunkruč znova v The Red Rooster v hospodže z přítulnej pivovej zahodu na Hrinec gase Česač. Jutce je přichodná riečna hodžina z Mirca zariadnisko zviazka při kloštorskej vodže kniesa Lumana. Od cioch do napo šestčich vás očakuje v domie zariadnisko zviazka při súčasno prošu z 212. Potom nakvataja tutun piat druhý džel vojerovského poskytka z přírodu a ve přírodže vukočovanie okolo kočiny z pedagogoku za hojace zela knini Reginu Kraucovej, kýše zajš v piatk tla nevedra upadnovo, kaž prajene tutun piatk budže od 5 do večera 7. V Miłoczanskej skale při kravatovom kamieniu so od piatka do nežle zaso serbska kultúra svieči. Vítaj festival so tutun konce dženia odmiva. Tam maja koncerty, dživorničky, filmy, reje a dalše poskytky. Sobotu večer napríklad očakuje vás písané učný vúbjok, steja mezurím Berlínska droha, Janka Hanka, kajštež Jake Švarc und Niete na jevišču. Nedaloko od Miłoczic, nemenujúce v serbských Pazlicach, so konce dženia tež svieči, svieča svoj viesný sviedžin. Piat večer šestči so prenie pivo natočí, potom sleduje dječace kino a viesné ubeđovanie. V sobotu po podňu 4 odmie so koparský turnír, paralelne poskyčeja wafle a kove a za dječi paslenskú drohu a od večera 8 potom reje za modoch a starých, tedy so tež pobachovač nesmieďa. A nedželu maja od rana džesačich rejnče pivko z kapavu Horjany, na po 12 soda v obed, na po cioch kofia tykanc a k tomu potom písaný program ze serbským folklórnym ansamblom Vudvo. Sa nadžiam za vás, vene što podľa, nieco svičeme Mitcha Kellya.

Nice neue Šmivočica, respektivne Mivočanske skale a serbskich Baslicach so tutun kunst seženja svečinje, tež při najväčšem jezoru Sakske od Jucišeho zaso porianje sveča Festival Break the Rules, dže do přichodne goa. Hač do nedžele ste tam viace hač 70 čudžbnikov na 4 jeviččach, vobčela som jezdrujim 102 Boys, Nelix abo Stella Bossi, k tomu Pšibrio, Kupanje, Beach Volleyball, Party Over Watch a prvný raz tež malé party direktne přivodže. A tež překvapenku zaso maja, štú sobotu večer, k tak menovaný Primetime, Cibilky najednač na vonem jevištu ústupi, je ešte tajné a sakle krotko do ústupa vozevi. A dokud se to šlo tak rec nedom před našimi durjemi odmiva, so vězo tež viacore sarpske skupiny tam na půjč podadža. Po takým všem sarpským modostným přeju věle vesela, keď bude naso, píče tež raz jednu vodu a zmiče se znamenča za juce deštikové kejp sobu. A jažno klinču keštek in na nobo.

0: Zbožné slovo.
1: Mađenca Cecília Zelnáková z Pančíc-Kukova.
2: Z dovolá ve Rome přinese mi ľuba znata mezdruj malé flyer s doporučenom zemretoho bamša Franciskusa sobu. Sú to cí svočka, kotrež rukuja za harmoniu ve svojbe a tute rikaja smím ja, ďakujú so a prošu vodaj. Tute svoja klinča popravam celé normálne a tola skutkuje enormne na dobrú miesobnosť. Sú to přehošo únošné a dobré počinky ve zdôlivém vopkadže meznami a scivavé zjavnošti. Rozkory, nedorozumenia a vúmetovania rozdvoja cive svojby a přečelstva. To dožívame bohužel tiež ve našej korovatej tovažnosti, kotraž abo dokoľ so stajne bude od Boha stvoričela vodkýla. Rýčme mes sobou, ľadajme sej do očov a podajme sej v ujednanskú ruku. Konflikte nemôžeme nikde napríklad prešmoratko rozrysať. Haj, když kneží ve svojbe harmonia, zamoža sa mnohé dobre a nádobne počinky vúvivač, rosť a pôdenešť. A když nakýla so džen, vozme si dobrú kvílu za čiché rozpomínanie dňa. Smím vám, dženca, vúľky kvieče dobrých prečov sobu napočdať? Ďakujú so za priposúhanie. A vodajče prošu, jeli sem vám s mojimi myslimi preblízko prišla.
1: Nábožné svoje dženca sme slyšeli od Cecílie Zelnákové z Pančíc-Kukova na roku farského vikária. A netko slyšíme ešte Jana Riedu a potom za cimenčinu je hižo dževečej a čas so rožonovač.

Žinca jo sreda, a na tom 22. juliju jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová pri mikrofóne. Vítam vás učobne a žicem vám prijaznú serskú gežinku s nami s Bramborským serským rádiom. Aktuálne magazín stoj Žinca na programe, co to konkrétne groní, to vám net přeražujem.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Žižík rádiu. Ojo, váš Žižík sebastvo.
1: Miazy zvieratami jo tak, ako miazy ľužimi. Ľubežíši kacka, katka, stoj žince ve srejžišču a vena si myslí až o nieco vesebného, což se drugim nespodobá.
2: Naduta kacka. Veter gijo mjaze zvirjetami, rovno tak, ako mjaze lužimi. Nikotare ga napšaudu ve sebi misle, až su cevo vesebne, najrednjiše, najljepše, a jednorazove na našej zemi. Tak pedebne jo se teke namirava kacka katka, ako jo zasira se šampliva pesviše. Duce jo zmakava užinca.
3: Ga, namauki, ty ga ugledaš ako také neporiedko.
4: Ach ty, kacka, katka, tvoju nadutosť už derie znajom. Togodlaš i tak rovno nielicim do svojich najlepších kumpankov.
3: Nadutosť? Šako megu pliješ, megu pekraju se šampliš a... Megu teke hrši povieču lietaš.
4: No jo, a?
3: Co to groni no jo, a? Ty, užejnc.
4: Jo?
3: Mežoš ga jano vaziš. To petom uhlida, ako by kšiu pegerach se piekoriš.
4: Nevielicaj se tak. Ja mögu zalizč do nejmejčich žierkov. A mimo togo, moja ľuba kacka katka, což ja gytujom, to gytujom kradosčivie.
3: Jojo, ty malkuš, ty ka mi jano zaujížiš a som nieco vesebného miaze zvierietami.
4: O, co drebu dejavo byš to vesebné na tebie, he?
3: Som ga už ogromila, až megu se šampliš pekraju.
4: Jo, ale to ugleda, ako by... Na. No, kľubi, zeušim groniš, kak to ugleda.
3: A megu lietaš.
4: Doga znajom, ptašky, kytareš megu to veľe uše, a? A lepe, gaš ty lešiš, dej pse napšaudu bejaš, až ne zase nad zemu se grimňoš.
2: Dvojko ste se kacka katka a užinc tak rozgraňavej. Nasledku pak jo se užincoju vestu živo. A ven jo, švoptivup, zalies do mavučkije žirki. Kacka katka pak jo dali se jih živa na kšome gata, ako by zabili jej kazaš na svajžbu.
3: Taki glupenc. To ga jo jano užinc, a užincu jo vetvienos čitelik nasvieše ako kamuško na brogu. Živnučka z tverba ton užinc jo.
2: Kacka katka jo se sunuva dogata, a jo gjarže či raz pegaše tam a sliedk pliva. Kúždy ga jo dejo ju vižiš. Užinc pak je v žirce vetpecnu, a za sebe myslil.
4: Dlacok se ta kacka katka jan tak velica. Jano dokulaš mužo se šampliš, pliješ a letaš. Se myslím, až jo zavisče lepe, až jadnu vecku umyjoš. A tu pak pšauje taka glupa velica ta kacka.
2: To pak kacka katka nijo mega vas višeš, dokulaš jo pšetce ješči gjarže pljeva pevesenskim gaše. No jo, kacki jadnore take su.
1: Jo, kacki jadnore take su, pen žicim ninto šiknem kackam, vam, ljubi žiši, redne žen. Víče, ga se juža zase svišime ve feriach, caka kúšti žen, noj čojenko, na vas.

0: Při telefonie mám nynto šéfredaktorku našeho sárskeho tuženika Novocasnik, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Jo, vy ste nám sledný raz, sledný tužen nieco zľúbili, dokoláž máme fériové cas, až mášo v tom novom udažu nieco zažíši, abo modostných.
1: Ja, to je obšalenie na každú pát. Also my sme extra potera boka přigotovali za vás, ľubi žiši dokoláž časom, ak jo Anja Rónu Graniwa južo v zajžonom tuženiu zľúbila. A to Grani gaš se vestu žijošo v fériach gliešo doch do našego casnika. Tam môžašo napšikvat gedenko abo rebus ugedaš. Abo kto má z našu rúdsku za baslenie, ten namakajo tam rozpokazanie za malú lavendelovú soninu.
0: Máš ešte nieco za dovolové cas?
1: Na ja gronim je tak, fériový kurs, abo kompaktný kurs, rýcný šule jo svetmio zajžoný týžin. A v tom máme sebe nieco také casniku kurs, ne dojno serbščine, jo dostal dobre vetkvoz a rovno casný ubožijo nažijo za příšo dojno serbský rýc, dokoláž každé leto môžeme v tom rozpšaviš a šta lícba obžilníko jo se poušila.
0: Jo.
1: Čicina, jo, za to znaš také ten velebocný rámikový program, který zmežný o tom kurzistám se zanuriš do serského světa. Planas se tašo věci v tom programě například v serském blíže, abo v živarnici projekta z roka.
0: Po takém šikno okova kompaktnego kurza v tom novom udašu lico rovno ščoga také už redne fotos ledne raz mieli nic s šiknými obželníkami a ceptariami.
1: Na každý pát, also to je miestom tradícia, až to kúbkové foto pla nás v cestniku vezjavíme.
0: Jo, co slúša ešte do fériového cesta snáš, píčku literatúry, kníh vysnáš?
1: O to je dobrá idea, že sa to niekto tak groníš. Dokoláž ľuži majú se vie v dolu, abo v fériach cas, da citaš. A my sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v sledných udáčach casnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetové, žož ona ulicujo, abo píšo, v svojej mieste Chošibus v leta 2006 a to zviezujo čošku ze svojou familiou históriu.
0: Čojenko máme po takém teke za dovolové cas, co ne to ešte felujo?
1: Ja, napríklad Serbský muzej, to súša také kultúrie a ten môžeš také se ogledať, až máš čas, ale tá sledná ústajenca za ženským pogledaním, to bežko v tom týždňu skončí, ale zažené týždňu v to Serbský muzej přišiel na finisážu. Za to sú sa tam zmakali umelcovky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecic a Karla Pohl s kurátorkou muzea Kristínu Klimovú a sa dali do zajného rozgrona v umelstve, o tvorbách v srskej drasve a také se vie dokoláž to je vysedná ženskica, ustajenca v ženských.
0: A vieme už, ktorá přijdúca ústajenca buža tam ľuži rozjasilíš alebo informirováš?
1: Moment. Also konkrétny titel alebo obšimnejšie ešte neznajome, ale v septembri bužo tá přijdúca ústajenca, ktoráž pokážo neznáta autentické fotograf Serbu. Takým nežošo narske bež.
0: Sme na kúžde pát Narske, Katalin, na novú údaše našeho sárskeho tuženika Nové Casnik. Jo, a pen, vestaňujeme ja nešti uši, vám redne žen, že chceš redne tužen.
1: To žicime vám teke.

Žinca jo sreda, a na tom 22. juliju jo za vás Anja Kochoj-Čvarcová pri mikrofóne. Vítam vás učobne a žicím vám prijaznú serskú gežinku s nami s Bramborským serským rádiom. Aktuálny magazín stoj Žinca na programe, co to konkrétne groní, to vám net přeražím.

0: Při telefonie mám nento šéfredaktorku našego serbského tuženika Nowy Časnik, to je Katalin Poradskoc. Dobrý deň, Katalin.
1: Na dobrý deň.
0: Ja, vy ste nám sledný raz, sledný tuženico zľúbili, dokoláž máme fériové cas, až máš o tom novom údažu nieco zažíši, alebo modostných.
1: Ja, to je obšalenie na každý pád. Also my sme extra potera boka přigotovali za vás, ľubi žiši, dokoláž to som, ak jo Anja Rónu kroniva, južo v zajžonom týženiu zľubila. A to kroni gaš se vestužíjašo v fériach, klišo doch do našego casnika. Tam mažašo napšikvat gedajnko abo rebus

Ja, to je bil naš aktualni magazin s nažijom až jo se vam spedobal. Víče stoj pla nas sarska rec v fokusu a tam vesebne to pšašanje, co je dobra a autentiska sarska rec. V našom reže obzvadna sarska rec, šo šake k tej teme jo svišali, víče to za vas zespominame v jednom tematickom pogažinskom uščuvanju. Na to my, že šo se jaseliš. Ja se také jaselím, až smijom vas přes program jasť, či ja som Anja Kochoj-Čvarcová. Po takém mieša se derie, až do výčeko.